nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.

Symfonii D moll Césara Franka přednesl francouzský národní rozhlasový orchestr, který řídil Leonard Bernstein. Efektní fantazii pro housle a orchestr na motivy z Bizetovy opery Carmen napsal Pablo de Sarasate, španělský houslista a skladatel období romantismu v 80. letech 19. století. Na nahrávce hraje Anne-Sophie Mutter a vídeňští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

koncertní fantazii inspirovanou Bizetovou operou Carmen, kterou složil Pablo de Sarasate, zahráli houslistka Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Řídil James Levine. Glukovu baletní pantomimu Don Juan z roku 1761 přednese v původní verzi světoznámý soubor Il Giardino Armonico. Na nahrávce dirigoval Giovanni Antonini.

Il Giordano Armonico a dirigent Giovanni Antonini byli interpreti baletní pantomimy Don Juan, německého skladatele a důležité osobnosti hudebního klasicismu Christofa Willibalda Glucka.

Další dílo bude od velikána světové hudby, mistra vídeňského klasicismu Ludwiga van Beethovena. Třídílná sonáta pro klavír číslo 23 F-moll opus 57 z roku 1804 a pasionáta náleží k těm nejpůsobivějším a nejnáročnějším skladbám. Na snímku hraje Daniel Barenboim.

Beethovenovu sonátu číslo 23 f-moll, opus 57 zvanou Appassionata, přednesl světoznámý klavírista Daniel Barenboim. Připomeneme si teď operní pěvkyni Hanu Janku Svobodovou, která slavila úspěchy na světových scénách. Její umělecký rozkvět spadá do 60. let minulého století, kdy působila v brněnském divadle. Angažmá v milánské Skale ji později přivedlo k rolím na dalších jevištích světa. Zazářila v mnoha postavách českého a zahraničního repertoáru, z nichž představíme jednu z jejich nejproslulejších, Turandot v Pucciniho stejnojmenné opeře. S Hanou Janku spoluúčinkuje orchestr Smetanova divadla v Praze, který řídí Jan Štych.

Marie Turandot z Druhého dějství opery Giacoma Pucciniho zazněla v provedení Hany Janků Svobodové a orchestru Smetanova divadla v Praze s dirigentem Janem Štychem. Závěrem této hudební sestavy vyslechneme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, která uvedla slavnou světovou premiéru díla ve Stavovském divadle v Praze roku 1787. Pražský komorní orchestr na nahrávce řídil Oldřich Vlček.

Předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, naladila

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Klarinet je ve srovnání s jinými dřevěnými nástroji až monstrózně dokonalý. Má obrovský rozsah, je mimořádně pohyblivý, ale dokáže přednést i kantilénu. Má ostrá stakata a zvládá i velmi bizarní zvukové efekty. Překonává dokonce i hranice mezi hudebními světy, neboť ho můžeme potkat nejen ve vážné hudbě, ale i v dechovce –

0: takovou tu čistě hudební. Jde mi třeba o takový parametr, jako je spotřeba vzduchu. Já tady mám vaši knihu Akustické základy orchestrace, tady je tabulka a tu vidím, že flétnista může jeden tón v pianissimu hrát 26 vteřin, hoboista 38 vteřin, fagotista 27 vteřin, pozounista 22 vteřiny, tubista 13 vteřin a klarinet 42 vteřin. Co to je za princip, který toto umožňuje?
1: Myslím si, že je to takový zázrak asi jako housle. Prostě přišel jsem na to víceméně náhodou a pak se ukázalo, že to se ohromně osvědčilo. Vy jste mluvil o těch možnostech klarinetu, já bych ještě přidal další. A sice dynamickou možnost. On může hrát tak slabě, že ho v koncertní sále ani nemusí být slyšet. Je zajímavé, to si lidé neuvědomují. Když je orchestr na pódiu, obecně to je shromážděno, přijde dirigent, dozní potlesk, nastane napjaté ticho. To ticho obnáší 40 decibelů. Je to jednak způsobeno dechem přítomných, samozřejmě ozývá se určité topeň, nevím, všechno možné, co to je, to dohromady vydá hladinu zvuku 40 decibelů, která stačí překrýt nejtěžší tóny klarinetu, který může hrát až třeba 25 jenom, takže to tichonký tón, ten už není vlastně prakticky použitelný. A na druhé straně, v nejvyšších rejstřících, tam jde přes 100 decibelů, tam se vyrovná mu jedině trubka a dramatický soprán.
0: Co je tedy ten hlavní princip klarinetu? Jednoplátek, že jo?
1: Jednoplátek a je to nástroj válcový, čili nikoli v kuželový, jako byla hoboj. A proto také přefukuje do duodecimy. A bylo skutečně zásluhou českého muzikanta Ivana Millera, který na přelomu 18. a 19. století vymyslel tak krásnou aplikaturu, to znamená, to jsou ty hejblátka na tom, že tím se stal tím jedním z nejpohyblivějších nástrojů orchestru.
0: Čili další checkmate v hudební oblasti.
1: Ano, tak.
0: Ivan Miller se o to postaral. Ještě v mozartovských dobách hráli v orchestru buď klarinety, nebo hoboje. Nikdy ne společně. Klarinet tehdy hudebníkům připadal příliš ukřičený proti decentním hobojům. Přesto však existovala velmi početná klarinetová rodina. Každý z těchto nástrojů měl jinou velikost, čili také jiný základní tón. Z toho důvodu jsou klarinety většinou nástroji transponujícími. To znamená, že vidíme-li v partituře napsánu třeba notu G, z klarinetu se ve skutečnosti ozve F, jedná-li se o B klarinet. Nebo také třeba E, když jde o klarinet in A.
1: A nebo když jde o S klarinet, ten malý, tak naopak mu to o tercí vyšší, čili B.
0: Pane doktore, je tento zmatek skutečně nezbytný? Vždyť to nesmírně komplikuje čtení partitury a všechno ostatní. Neměl by se zase nějaký šikovný Čech na tento problém podívat?
1: No, oni se na to už podívali, ne sice Češi, snažili se například Prokofiev psát všecko tak, jak to zní, ale dirigenty to strašně plete. Protože jsou tak zvyklí čistý transponující nástroj, ale důvod samozřejmě není ten zvyk. Důvod je ten, že klarinetista, když je schopný, tak může hrát na všechny druhy klarinetů, od nejvyššího do nejnižšího, stejným prstokladem. A samozřejmě potom se ozývají, on vidí v notách ty a ty noty, hraje ty noty, ale tóny jsou jiné. Ty jsou podle toho nástroje každý jiný.

0: No a potom dalším problémem je rozdíl mezi německou a francouzskou aplikaturou.
1: No to...
0: Velkým mechanismem.
1: Ano, mačkacím. Ano, ano. To se nevyplatilo našemu mistru Antonínu Dvořákovi, vlastně ono ovšem nikdo o tom nevěděl, ale on byl, jak je známo, veliký novátor. Prostě co kde slyšel, musel okamžitě dát do partitury. Pětistrunný kontrabas a tak dále, a tak dále. Doslechl se, že Vincent Nenty ve svém básni Ferval použil kontrabasového klarinetu. No, tenkrát už byl Dvořák velice slavný autor, tak a psal právě partituru opery Čerta Káča, tak tam použil kontrabasový klarinet. Divadlo poctivě objednalo z Francie kontrabasový klarinet. Hráč to vzal do ruky a řekl, jo, pánové, to je francouzská aplikatura, na to já hrát nemůžu. Takže nástroj měli a neměli hráče. Ono se to v té partituře vlastně potom vidí, ale ve zvuku to stejně byste neslyšel, protože ten Dvořák zdvojil ještě dvěma tubami, tichonce, ale tak, kdyby tam k tomu ten kontrabasový klarinet hrál, tak by ho stejně nebylo slyšet.
0: A ty aplikatury, to je zase jiný prstoklad, jiný způsob tvoření
1: ano,
0: těch
1: ano,
0: tam... volby těch tónů.
1: Ano, ano, ano. Ano.
0: Poslechněme si, do jaké míry ovlivňuje onen základní tón klarinetu jeho zvuk. Nejprve to bude C klarinet v začátku prvního dějství Smetanovy prodané nevěsty.

0: Smetana u Žilce, klade to taky třeba v Šárce nebo v částech Vltavy, ale jeho záměrem byl především, že C klarinet má trošku takový vesničtější tón, už se blíží, je menší, je kratší, blíží se tomu S klarinetu, tak víc pisklavý. Když to normálně B nebo A klarinet, to už jsou skutečné nástroje velice vážné a sametové.
1: Tak to zní B klarinet v Mozartově symfonii S dur. Toto místo je zajímavé tím, že klarinetovou melodii tu doprovází i klarinetový doprovod.

0: teď budeme poslouchat klarinet in A.
1: No, tam poznáte, že skutečně tady rozdíl je témrový rozdíl. Mm. Je temnější a myslím si, že velice dobře je to slyšet například z počátku Čajkovského 5. symfonie, kde je použito právě toho hlubšího až hlubokého rejstříku klarinetu. Vidíte, že to proti tomu menuetu Mozartu zní úplně jinak.

0: Naopak ten esklarinet, to je takový skutečně šibal, jako byl Endspiegel. A proto to využil Richard Strauss ve své symfonické básni tohoto jména a já zvolíme proto takovou ukázku, která je velice kontrastní. Je to drastická záležitost, kdy Endspiegla přivedli na popraviště, tam mu pozouny sdělují, že je odsouzen k trestu smrti oběšením. On ještě šaškuje trošku, ještě si tam pohupsne. No a pak ho pověsí, ten klarnet jde do nejvyšší polohy, který je schopen a vykvíkne tam. Je to hrozně, je to drastický, ale o esklarnetu to vypráví hodně.
1: A od Strausa se to očekává, taková věc.

0: Pane doktore, co je tedy hlavním úkolem klarinetu nebo klarinetů v orchestru?
1: To je takový, bych řekl, ten spolehlivý střed, ale i dokonce i vrcholný obrys orchestru, protože on vydá z těch dřevěných nástrojů nejvíc zvukově. Má největší rozsah, jak už jsme říkali, a je to přitom hlas měkký, kulatý a je schopen všech věcí, které vůbec orchestrátor si může vymyslet.
0: Mm-hmm. Čili univerzální nástroj. Klarinet toho umí velice mnoho. O demonstraci jeho technických možností jsem poprosil pana Štěpána Koutníka. Pane Koutníku, klarinet má pověstně široký dynamický rozsah od pianissima k fortissimu. Můžeme to nějak demonstrovat?
2: Já se pokusím.
0: Děkuju. Pojďme se podívat na ty rejstříkové oblasti klarinetu. Začneme snad tou spodní.
2: Šalmajovým rejstříkem začneme. Ten je takzvaný nepřefouknutý.

0: Tak to má, to žádný skladatel neprohloupí, když použije této barvy. Ta prostřední poloha. No a pojďme nahoru.
1: Pozor, ale to bude hodně pískat.
0: Poprosím vás ještě o takovou malou přehlídku těch nejspeciálnějších efektů, které se dají vyloudit na klarinet.
1: Tak například frulato. To je takový razantní zvuk. Nebo glissando.
0: Skladatelé si někdy vymýšlejí naprosto neuvěřitelné věci. Například chtějí, aby se na klarinet hralo více hlasně. Klarinetisté ovšem jsou schopni splnit i to.

0: Nejzvláštnějším členem klarinetové rodiny je ovšem basklarinet. Má poněkud výstřední zjev, je dlouhý, nahoře a dole zahnutý jako saxofon a o zem se decentně opírá výsuvnou nožkou.
1: Dovolíte, já myslím, že ještě zvláštnějším členem této rodiny je právě ten výše zmíněný kontrabasový klarinet. Totiž ten vůbec nevypadá jako klarinet. Je to zatočeno spíš jako tuba a stojí na stativu.
0: Mutant takový, ale já jsem ho nikdy neviděl. Zvuk basklarinetu je plný tajemných emocí a vyvěrá jakoby z nitra země. V rukou českého virtuóza světového formátu Josefa Horáka se však z basklarinetu stává bytost ještě tajemnější. Přesvědčíme se o tom na Svitě opus 100 Aloise Háby.

Leoš Janáček ve své půvabné skladbě Mládí přidal k dechovému kvintetu právě basklarinet. Vítězslav Novák, který chápal Janáčka jako svou nekalou konkurenci, se této skladbě lehce posmíval a vyjadřoval pochybnosti, zda je skutečně nezbytné, aby do toho obrazu šťastného mládí pořád někdo bručel.

0: To bylo spojení bas klarinetu s dechovým kvintetem v Janáčkově skladbě Mládí. A pane doktore, jakou ukázku zvolíme pro orchestrální využití bas klarinetu?
1: Velice zajímavě ho využíval například Antonín Dvořák. Známe je to solo v Holoubku, kde to je takový výhoružný tón, který předznamenává tragický osud. A v jiné symfonické básni Polednice ve spojení s fagotem, který hraje oktávu níž, je to zase takové nějaké osudové výhružné slovo té Polednice.

Vraťme se na závěr k nejrozšířenějšímu B klarinetu. Mnohé z jeho možností technických i uměleckých dokázal využít už Leopold Koželuch. Ještě než zazní ukázka z jeho klarinetového koncertu, rád bych ocitoval jednu velmi bystrou organologickou definici, jejímž autorem je žák jisté základní umělecké školy. Dechové nástroje jsou velmi děravé a tečou z nich sliny.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a koncertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jeho francouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a Basso Continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, třídí Sir George Scholty.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

K uctění svaté patronky hudebníků, slepců, varhaníků a třeba i stavitelů nástrojů, svaté Cecílie, napsal mezi mnohými dalšími skladateli krásnou hudbu i anglický barokní mistr Henry Purcell. Hned několikrát. Ať zemřel v 36 letech, dosáhl mimořádného postavení na anglickém dvoře i v anglické hudbě. A prakticky každá z jeho partitur ukazuje, proč tomu tak je. Z první cecilské ódy Raise, raise the voice, all instruments, pozvedejte hlasy všechny nástroje, si poslechneme působivý terčet v podání sopranistky Anny Prohasky, basbaritonisty Ashleyho Richese a tenoristy Samuela Bodna, které doprovodí orchestr Arcangela Corelliho pod taktovkou Jonathana Cohena.

Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hynninen a Ralf Gotony.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jan Křtitel Kalivoda, předehra pro orchestr číslo 3 C-dur, opus 55, hraje Kölner Akademie.

Roku 1727 se v Benátkách dávala nová opera bezmála 50-letého Antonia Vivaldiho, slavného mistra, jehož opery či drama per musica byly takřka vždy zárukou úspěchu. Ten den byl na programu Orlando, postavený na slavné epické básni Ludovíka Ariosta Rozzuřený nebo Zuřivý Roland. Dodnes se hraje. Možná méně se ale ví, že Vivaldi to lákavé téma o rytíři, který se nešťastně zamiluje, ztratí rozum a bloudí světem, kde se setká i s čarodějkou Alčínou, zpracoval už o několik let dříve, v roce 1714, tehdy pod názvem Orlando Furioso. Bohužel z této verze se dochovalo jen několik fragmentů a my si teď jeden z nich poslechneme. Věrným Orlandovým přítelem Astolfem bude německá sopranistka Simone Kermes, benátský barokní orchestr vede Andrea Marcon.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Miloslav Ištvan, třetí věta z klavírního tria. Hraje trio Euterpe.

Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90. Hrají berlínští filharmonikové, řídí Claudio Abbado.

Do 8 sešitů po 6 kusech umístil německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy své písně beze slov, které komponoval v průběhu 16 let a zachycují tak de facto jeho skladatelský vývoj na malé klavírní formě. Velký německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking teď pro nás otevře sešit číslo 5 a zahraje píseň beze slov číslo 1 G-dur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům a když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

A na pódium nastupuje vynikající britský soubor The English Concert, jeden z nejstarších orchestrů Anglie, který se cílevědomě věnuje historicky poučené interpretaci staré hudby už od roku 1972, kdy byl založen. Od samého počátku ho od čembala řídil Trevor Pinnock po celých 30 let. V posledních letech ho vystřídal opět čembalista Harry Bickett. Pinnock se více věnuje solovému čembalu a řídí mnoho orchestrů po celém světě. Za ty 30 let s English Concertem samozřejmě natočil stovky skvostných děl, převážně barokních. K Johannu Sebastianovi Bachovi se pak vracel neustále. A dokonce i hvězdný Leonard Bernstein jednou s obdivem prohlásil, že Pinnockovy interpretace Bacha a Händla ho zvedají ze židle. Tak tady je jedna z nich, uvertýra z Bachovy orchestrální svity číslo 3. The English Concert, Trevor Pinnock.

0: Tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače.
1: Těžko rozhodnout, která z 32 vynikajících klavírních sonát velkého Ludwiga van Beethovena je tou nejlepší. Jiný názor budou mít hudební vědci, pravděpodobně jiný laičtí posluchači, ale co je téměř jisté, že pro široké publikum nejslavnější je sonáta číslo 14 cis-moll. A to především díky první větě, Beethovenem nadepsané quasi una fantasia, na způsob fantazie. A skutečně volně plynoucí jako ten člun nad Lucernským jezerem za svitu měsíce, jak to napsal pár let po skladatelově smrti německý básník a kritik Rellstab. A od té doby je sonáta tvrdošíně nazývána Měsíční svit nebo Sonáta měsíčního svitu. A kdo ví, třeba by byl Beethoven spokojen. Teď tedy ta nezvyklá fantazijní úvodní věta klavírní sonáty číslo 14 cis-moll v interpretaci Valentiny Kameníkové.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Igor Stravinský a finále z baletu Pulcinella hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro výtečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Karl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svitá karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určili pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

0: Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květi milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nim i koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.

Nyní zazní jedno z raných Mozartových salzburských divertiment. Divertimento B-dur, Kechl 137. Academy of St. Martin in the Fields řídí Sir Neville Mariner.

Divertimento B-dur Kechl 137 Wolfganga Amadea Mozarta hrál orchestr Academy of San Martin in the Fields, který řídil Sir Neville Mariner.

Jiří Antonín Benda patřil k prvním mistrům melodramu, ke kterým ho inspiroval Jean-Jacques Rousseau, se kterým se seznámil na dvoře v Goethe. Ariadna na Naxu je Bendovým prvním dílem tohoto druhu. Dějově vychází z řecké mytologie. Účinkují Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Peter Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídí Christian Benda, potomek slavného muzikantského rodu.

Dozněl melodram Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy. Účinkovali Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Petr Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídil Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit Rafaelu Kubelíkovi, významnému českému dirigentovi, jehož rok narození 1914 spadá do roku české hudby. Ale to samozřejmě není jediný důvod, proč se jim zabýváme. Jeho nahrávky jsou roztroušeny v archivech všech možných rozhlasů a všech možných symfonických orchestrů. Takže dnes sáhneme opravdu k velkým vzácnostem z archivů v Mnichově a v Londýně. Začneme nahrávkou Mozartova koncertu číslo 22 S-dur pro klavír a orchestr, kdy solistou bude slavný klavírista Daniel Barenboim. Přesně by se mělo říct, že to je klavírista a dirigent. Mozartovy klavírní koncerty hraje mnohem častěji sám od klavíru. Nicméně tady ho doprovází Rafael Kubelík, který byl jeho životním přítelem a do určité míry také vzorem. Nahrávka je z živého koncertu v Mnichově z roku 1970 a v našem bloku uslyšíme

ještě koncert číslo 23. Teď to ale bude koncert číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovází symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, diriguje Rafael Kubelík, na klavír hraje Daniel Barenboim.

Dozněl klavírní koncert číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta, na klavír hrál Daniel Barenboim, doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Nahrávka je z července roku 1970. K Mozartovi se ještě vrátíme, ale teď připomeneme Kubelíka jako velkého málerovského dirigenta. Shodou okolností z roku 1970 je také snímek jeho písně o zemi. Píseň o zemi je předposlední dílo Gustava Mahlera, které zkomponoval ještě před svou 9. symfonií. Je to symfonie pro tenor, alt a velký symfonický orchestr. Připomeňme, že Rafael Kubelík natočil jako jeden z prvních dirigentů všechny Mahlerovy symfonie právě se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Nicméně píseň o zemi existuje jenom na živém snímku. Tento je velmi vzácný, protože altovou solistkou je Janet Baker a tenoristou Waldemar Kment. Uslyšíme symfonický orchestr Bavorského rozhlasu na koncertě z Herkulova sále v Mnichově z 27. února roku 1970. Připomeňme, že píseň o zemi má celkem 6 částí. Pijáckou píseň o utrpení země, osamělý na podzim, o mládí, o kráse, opilý na jaře a závěrečné velké rozloučení.

Altistka Janet Baker a předtím tenorista Waldemar Kment zpívali Píseň o zemi Gustava Mahlera, doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka na nahrávce z února roku 1970. Je to živá nahrávka z Mnichova. A teď se vrátíme ještě jednou k Mozartovi. Ve stejném roce vystoupil Kubelík s Danielem Barenboimem, který byl jeho životním přítelem. A připomeňme teď, jak společně nahráli slavný Mozartův klavírní koncert číslo 23 A-dur. Doprovází opět symfonický orchestr Bavorského rozhlasu na koncertě v Mnichově.

0: Dozněl klavírní koncert číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta, na klavír hrál Daniel Barenboim, doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu na nahrávce z 5. června roku 1970 pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A právě vzácné Kubelíkovy nahrávky z jeho období v Mnichově, ale také v Anglii, jsou obsahem tohoto bloku na stanici D-dur.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A z bohaté diskografie Rafaela Kubelíka, která patří Antonínu Dvořákovi, si poslechneme snímek Dvořákových legend. Natočil ho v roce 1976 s anglickým komorním orchestrem, což je poměrně vzácné, a uslyšíme prvních 9 Dvořákových legend. Rafael Kubelík a anglický komorní orchestr.

Dozněla legenda číslo 9 D-dur. Slyšeli jsme 9 legend Antonína Dvořáka. Hrál anglický komorní orchestr pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Snímek vznikl v Anglii, kam Kubelík emigroval v roce 1948 a hned se zapojil do anglického hudebního života. My dnes budeme mít vzácnou příležitost poslechnout si jeho koncert z 30. srpna roku 1957 z Edinburghu, kde ovšem hrál také českou hudbu. Nejprve symfonické variace Antonína Dvořáka, pak Martinů klavírní koncert číslo 4 a nakonec Beethovenovu osudovou symfonii. Dirigoval anglický Philharmonia Orchestra, což byl orchestr, který vznikl po válce pro účely gramofonového nahrávání. Nejvíc nahrávek s ním pořídili Herbert von Karajan a Otto Klemperer, Kubelík se mu ale také dost často věnoval. Teď si tedy poslechneme koncert, který vysílal rozhlas BBC z Edinburghu 30. srpna roku 1957. Nejprve uslyšíme symfonické variace opus 78 Antonína Dvořáka. Hraje anglický Philharmonia Orchestra, řídí Rafael Kubelík.

Potlesk publika na festivalu v Edinburgu, v symfonických variacích Antonína Dvořáka jsme slyšeli anglický Philharmonia Orchestra pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A jeho koncert pokračoval velmi vzácným uvedením klavírního koncertu číslo 4 zvaného Inkantace Bohuslava Martinů. Nevím, jestli byl skladatel přítomen, ale v každém případě je koncert věnován Rudolfovi Firkušnému, který je také jeho solistou. Je to skutečně vzácný historický snímek jednoho z prvních provedení tohoto Martinů klavírního koncertu. Má název Inkantace a má dvě části, Allegro a Poco Moderato. Hraje anglický Philharmonia Orchestra, Rudolf Firkušný a Rafael Kubelík.

Potlesk publika 30. srpna 1957 na festivalu v Edinburgu, kde zazněl čtvrtý klavírní koncert Bohuslava Martinů, tehdy jako čerstvá novinka. Hrál blízký přítel Bohuslava Martinů Rudolf Firkušný a také Rafael Kubelík, který k němu měl velmi blízko. Orchestrem je Filharmonia Orchestra. A společný koncert vyvrcholil provedením symfonie číslo 5 C-moll opus 67 zvané Osudová Ludvika van Beethovena. Takže takto hrál mladý Kubelík s tehdy mladým orchestrem velké dílo Ludvika van Beethovena.

0: Dozněla symfonie číslo 5 C mol opus 67, zvaná Osudová Ludvíka van Beethovena. Hrál symfonický orchestr Philharmonia Orchestra pod taktovkou Rafaela Kubelíka na koncertě v Edinburgu v roce 1957. Uzavřela se galerie vzácných nahrávek Rafaela Kubelíka. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Co se týká hudby, byl asi nejmocnějším mužem na Habsburském císařském dvoře v prvních čtyřech desetiletích 18. století Johann Josef Fuchs. Začalo to prý tím, že císař Leopold I., který měl ve zvyku o nedělích a svátcích obcházet vídeňské kostely podle toho, kde se hraje nejlepší hudba, si všiml varhanní hry mladého Fuchse. Na jaře 1698 byl Fuchs přijat do služeb císařského dvora a jeho kariéra tam závratně stoupala až k postu nejvyššímu, vrchního císařského kapelníka. My dnes vnímáme Fuchse především jako vynikajícího teoretika, mimo jiné autora mistrovské učebnice kontrapunktu. A na jeho vlastní tóny tak trochu zapomínáme. Tak pro připomínku. Victime paschali laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr Johanna Josefa Fuchse. Zpívá vokál ensemble a hraje orchestr Wiener Akademie, provedení řídí Martin Haselbeck.

Felix Mendelssohn Bartholdy, koncertní skladba pro klarinet, basetový roh a klavír číslo 2 D mol opus 114. Hrají Peter Schmidl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Alexander Scriabin, 3 skladby pro klavír z let 1905 až 1908, hraje Duck a Hutz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž, počínaje Beethovenovými symfoniemi, nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední, pomalejší část se nazývá trio. Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 S-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Georg Friedrich Händel tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

D-dur, vaše tónina. Johann Sebastian Bach, třetí věta z triové sonáty pro varhany číslo 6, hraje Ivan Sokol.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin. I když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Filip Jarusky, ansámbl Mateus řídí Jean-Christophe Spinozzi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Francouzský skladatel François Couperin už od mládí zastěňoval svého slavného strýce, skladatele varhaníka Louise Couperina. A to nejprve jako varhaník a posléze jako autor vynikajících skladeb pro klávesové nástroje, čembalo především. Však se také tomuto Couperinovi dodnes říká Couperin le Grand, ten velký. Jeho Pièce de clavecin, charakteristická miniaturní díla pro čembalo, byla označena za národní poklad a obdivoval je i Bach. Dodnes jsou pokládána za jádro klávesového repertoáru a stělesnění instrumentální hudby barokní Francie. Toto je La Manpen, duše v bolesti nebo zraněná duše, část z cyklu Le Folie Françoise, v nichž Couperin mistrovsky doslova vždy na několika taktech líčí radosti a strasti lásky. Hraje Mitzi Meyerson, americká čembalistka.

16 let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě tříběté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy pohmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Ivan Moravec zahraje Chopinovu etídu číslo 1 As dur z opusu 25.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned 2. Les voix humaines, lidské hlasy, pro 2 violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Někdy se říká, že Brahms nebyl takový melodik jako třeba Dvořák nebo Čajkovský, ale nelze mu upřít, že některé jeho melodie jsou tak slavné, že je znají i nemluvňata. V řadě uspávacích hraček je totiž nahrána melodie, která je známá prostě jako Brahmsova ukolébavka. Ve skladatelově díle se ten motiv poprvé objevil v cyklu pěti písní pro hlas a klavír. Zní ale třeba i v první větě Brahmsovy druhé symfonie. My si ji poslechneme ve verzi původní, tedy jako píseň na slova ze sbírky Chlapců v kouzelní roh, Wiegen Lied, francouzsky taktéž Berceuse, zkrátka ukolébavku Johannesa Brahmse zpívá sopranistka Dagmar Schellenberger a na klavír hraje Semjon Skygin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

Uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá. Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II., později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Saverio Mercadante a třetí část z jeho koncertu pro flétnu a orchestr Rondo Russo. Hrají James Galway a i solisty Venety.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

Náš Antonín Dvořák dokázal propojovat zdánlivě neslučitelné věci. Romantické emoce s klasickou formou, mimohudební obsah se symfonickou architekturou, lásku k hudbě s láskou k lokomotivám a hlavně vlastenectví se světovostí. Česká Rusalka se hraje všude po světě. Melodii z Novosvětské považují Američané za svou národní píseň. Však to byl Dvořák, kdo na New Yorkské konzervatoři vychoval první úspěšné americké skladatele. Dvořákova hudba zaujme na první poslech, ale je rezistentní, byť ne absolutně, vůči oposlouchání. K největším dílům patří poslední dvě symfonie, americký kvartet, Stabat Mater, violončelový koncert, ale nespletete se, když sáhnete celkem po čemkoliv.

Antonín Dvořák, dvojspěv Bohuše a Julie, My cizinou jsme bloudili, z druhého dějství opery Jakobín. Zpívají Václav Zítek, Marcela Machotková, Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Co by si počali jazzisti bez saxofonu? Jedině tento nástroj s lahodným a tak trochu přiopilým hlasem dokáže vykouzlit tu pravou dekadentně zakouřenou atmosféru, po které každý pořádný jazzman bytostně touží. Paradoxní ovšem je, že ho nevymyslel nikdo z New Orleans, nýbrž jakýsi Belgičan žijící v Paříži.

Skladatelé vážné hudby jsou k tomuto instrumentu poněkud zdrženlivější. Nicméně řada příkladů z komorní i orchestrální hudby svědčí o tom, že jeho sound učaroval i jim. Georges Bizet mu ve své svitě Arlézanka napsal moc krásné solo.

0: Pane doktore, toto byl saxofon altový, in S. Saxofonu je ovšem opět celá rodina, že ano?
1: Jako u řady jiných dechových nástrojů máme sopraninový, sopránový, altový, tenorový, baritonový, dokonce i basový. Hmm. Je to ovšem už velice těžce ovladatelný nástroj.
0: A ten sopraninový asi taky se moc nevyužívá.
1: Málo kdy. Je užit například ve slavném boleru Maurice Ravela, ale jeho možno nahradit i vysokým klarinetem nebo jiným podobným nástrojem. Tárogáto, to je vlastně sopránový saxofon taky, ale je to z lidové hudby maďarské.
0: Zůstaneme u toho klasického, byť netradičního sopraninového saxofonu v Ravelově boleru.

0: Saxofon je opět jeden z těch dřevěných nástrojů, které jsou celé z kovu. Má ještě nějaké další konstrukční zvláštnosti, pane doktore?
1: No, je zajímavé, že opravdu je u něho velmi zdůrazněna ta kuželovitost, to znamená, že se od hubičky velice rychle rozšiřuje až k tomu roztrubu vlastnímu. Pak má takové prazvláštní klapky pro hlubší tóny, které zdědil zřejmě po pozoruhodném nástroji dneska na už nepoužívaném ofiklejdě.
0: Jak vypadala ofiklejda?
1: No, z toho názvu vyplývá, že vypadala jako had. Protože office je řecký had.
0: Tak to tomu saxofonu docela také vyhovuje, i když ten vypadá spíš jako dýmka. No a pozvání do studia přijali dva majitelé takových dýmek, pan Roman Fojtíček a Jiří Hanzlík, členové saxofonového kvarteta Bohemia. Díky nimž si můžeme ověřit zvuk saxofonu altového a baritonového. Pánové, je nějaký principiální rozdíl mezi hraním jazzovým a klasickým? Myslím, kromě toho, že se na klasické hraní používá kaučukové hubičky, když to na jazzové té kovové, ostřejší hubičky.
2: Co se týče jazzového hraní a klasického, rozdíl je jednak ve frázování, to znamená ve vyslovování not a samozřejmě jaksi funkce jazyka u té klasické hudby. Samozřejmě jazyk má takovou jako tendenci spíše nasazovat jakoby na klarinet, to znamená klasicky, kdežto v té jazzové hudbě ta akcentace toho jazyka je daleko silnější. My bychom vám teda ukázali nejdříve způsob hraní toho jazzového saxofonu a poté klasické.
0: To znamená na tu kovovou hubičku.
2: Na tu kovovou nejprve hubičku, která je daleko odevřenější a daleko průraznější. Ano. Už aby se prosadil saxofon v té velké saxofonové sekci, třeba v big bandu.
0: Děkuji a teď to porovnáme s tou klasickou kaučukovou hubičkou. Takže to je mnohem jemnější, takový francouzštější zvuk. Objevují se v jazzu nějaké prvky, které se v klasické vážné hudbě neobjevují. Samozřejmě, že moderní skladatelé vážné hudby už si vymýšlejí naprosto cokoliv, ale takové typicky jazzové efekty.
2: Tak my bychom vám předvedli názorně několik efektů. Jsou to efekty, které třeba už dnes nejsou až tak populární, byly třeba populárnější v dobách 30. 40. let. Jedním z nich je třeba slap tone, který vlastně napodobuje jakési pizzicato na kontrabas. Potom vyjádření trošku takové jako rozšafné humorné nálady, třeba chechtání na saxofon.
0: Co by si v groteskách počali bez tohoto efektu?
2: A poté třeba smír, takové klouzání z tónu o půl tónu níž a zase naspátek. A nebo takový efekt, který už by se dal zařadit do dnešní doby, velmi aktuální, flatter. Tak některé například tyto efekty se užívají.
0: Obsazení saxofonového kvarteta se časem ustálilo ve složení soprán, alt, tenor a bariton saxofon. Saxofonové kvarteto je velmi pohyblivý ansámbl, čímž mám na mysli nejen to, že zvládá rychlé pasáže, nýbrž i to, že se hráči i s nástroji v pohodě vejdou do jednoho osobního auta. Krásný saxofonový kvartet napsal francouzský skladatel Jean Francais.

Když už jsme mluvili o jazzu, neměli bychom zapomenout na oblast skladeb, které jsou jím inspirovány. V nich se právě velmi často skupina saxofonů vyskytuje. Parádní ukázkou takové kompozice překonávající hranici mezi hudebními světy je Ebony Concerto Igora Stravinského. Je to vlastně koncert pro klarinet a jazzový big band a je zajímavé, že se k němu Stravinský po letech moc nehlásil. Říkal o něm, že ho psal jen kvůli honoráři a že na něho skladba působí, jako by byl jejím autorem nějaký podobně myslící kolega.

0: Saxofon se v orchestrálních partiturách většinou píše nad fagotovým řádkem. Fagot je totiž nejhlubší dřevěný dechový nástroj a bude také posledním instrumentem, kterému se budeme v této skupině věnovat. Pane doktore, fagot je, pokud vím, nástroj poněkud konzervativní, protože nepřijal Bémovu mechaniku jako ostatní nástroje. Proč se právě u něho tento geniální vynález neujal?
1: Já myslím, fagot vůbec je takový nástroj, který nějak zavání starověkem, nebo aspoň středověkem. Jeho jméno je odvozeno vlastně od způsobu, jakým vznikl. Původně byl v jedné dlouhé trubici rouře a ta se nedala zvládnout. A nějaký mnich přišel na to, že je nejnužší tu trubici přeříznout vprostřed a svázat k sobě oba ty díle dole, spojit. Proto fagot to znamená svazeček.
0: Ovšem i bez Bémovy mechaniky je fagot dostatečně pohyblivý. Nejlepší důkaz o pohyblivosti fagotu podal Jan Dismas Zelenka v jedné ze svých triových sonát.

0: Existuje jedna fagotová skladba, která se jmenuje Starý bručoun. Je to, myslíte, pane doktore, přiléhavá přezdívka pro tento instrument?
1: No tak on trošku bručavý zvuk má, ale není to nástroj basový. Je to nástroj spíš tenorový a vůbec nejlépe se uplatní v sólu. V ansamblu bohužel jeho charakteristika těch nejhlubších tónů zaniká, takže není dobrý basový nástroj. Místo toho je lepší bas klarinet.
0: Ještě jednou dnes sáhneme ke Stravinskému. Jeho Svěcení jara začíná fagotovým sólem v takové výšce, že do té doby prý ani sami fagotisté netušili, že mohou na svůj nástroj hrát tak vysoko.

0: Samozřejmě tohle jsou hodně vysoké tóny, ale jsou skladatelé, kteří napsali ještě vyšší tóny, například Richard Wagner v Přeřeckém Hojzru. Ale jenom to říct, že to vysoké E se nikdy nehraje, to se vynechává. Jako vůbec, kdo se spoléhá na to, že to, co slyší, taky uvidí v partituře. Velice často se to, co slyší, od té partitury liší.
1: To je smutné. Pokud vím, k jednomu fagotovému solu jsem od vás slyšel pěknou historku.
0: No i to solíčko ve 4. symfonii Beethovenově. Jednou byl v Praze, hostoval Toscanini a uprosili ho profesoři konzervatoře, aby žákům zadirigoval nějakou skladbu. A on si vybral Beethovenu 4. symfonii. A žák fagotu věděl, že tam je velice těžké, kratičké solíčko, tak to pečlivě nadřel, Toscanini přišel, dirigoval a on to vypálil dokonale. Toscanini odklepal, až nečekal, že to takhle dopadne a říkal, no to je úžasný, vy jste talent. A věnoval mu krásný soubor dvou nástrojů, fagotu a kontrafagotu.
2: Už tady padlo to slovo kontrafagot. Ten je tedy takovým větším, delším a poněkud nemotorným bratrem normálního fagotu. A v Dykově čarodějově učni se tento nástroj objevuje.
0: Ano, je nutno říci, že tam se uplatní, ale jinak je to nástroj dost teoretický, protože například v Beethovenově 9. symfonii jsou pro něho napsány pasáže, které se nedají vůbec zahrát, nedají se zahrát dokonce ani na kontrabas. A čelisti s tím mají co dělat, to je v tom rychlém tempu, ty sextoly, To prostě i na včelo je těžké zahrát. Na kontrafagot je to naprosto vyloučené.
2: My si ale teď poslechneme hrozivý kontrafagot v Čarodějově učni Paula Dykase.

Na závěr tohoto pořadu zazní část Ravelovy instrumentace Musorgského Kartinek, kde hrají společně fagot i saxofon. A touto ukázkou uzavřeme i naše pětidílné povídání o dřevěných dechových nástrojích. V těchto instrumentech se tedy hudba vyrábí tak, že se lidským dechem narážejícím na plátek či hranu nástroje rozechvívá vzduch uvnitř trubice, v níž jsou provrtány dírky. Otevíráním a uzavíráním dírek se vzduchový sloupec prodlužuje či zkracuje a podle toho se ozývá tón vyšší nebo nižší. Tento princip se pak pomocí všech těch jednoplátků, dvojplátků, tlakadel, strojků a klapek rozvětvil v celý jeden hudební světadíl, plný zvukových barev a výrazových charakterů. Existují skladby pro orchestr bez smyčců, bez bicích nebo bez žestů, ale orchestr bez dřev je prostě nemyslitelný. Bez nich si skladatelé mohou jít pískat.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Josef Mysliveček, Paul Hindemith, Pavel Vranický, Carl Nielsen, Jean France, Tommaso Albinoni a Sergej Prokofiev. Na úvod zazní kvintet pro hoboj, dvoje housle, violu a violončelo číslo 3 F-dur Josefa Myslivečka, který proslul nejenom jako skladatel, ale nejdřív jako vynikající houslista. Hrají Michála Hrabánková hoboj a Doležalovo kvarteto.

0: Kvintet pro hoboj, dvoje housle, violu a violončelo číslo 3 F-dur Josefa Myslivečka hráli Michaela Hrabánková, hoboj a Doležalovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie Harmonie světa Paula Hindemitha pochází z roku 1951 a stala se základem pro Hindemithovu operu Die Harmonie der Welt o životě a díle astronoma a matematika Johannese Keplera. Název vychází z titulu Keplerova díla Harmonices Mundi. Gewandhausorchester Leipzig řídí Herbert Blomstedt.

0: Symfonii Harmonie světa Paula Hindemitha hrál Gewandhaus Orchester Leipzig, provedení řídil Herbert Blomstedt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pavel Vranický byl starší bratr hudebního skladatele Antonína Vranického a působil jako ředitel obou dvorních divadel ve Vídni. Byl vynikající houslista a uplatňoval se jako dirigent. Z jeho komorní tvorby uslyšíme kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo opus 29 číslo 2. Spolu se Stamicovým kvartetem na další violu hraje Karel Plocek.

0: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo opus 29 číslo 2 Pavla Branického hrálo Stamicovo kvarteto a na další violu Karel Plocek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou symfonii číslo 4 opus 29 komponoval dánský skladatel Carl Nielsen na počátku první světové války a dostala podtitul Nezničitelní. Skladatel v ní proti sobě postavil dvě sestavy tympánů a podtitul tohoto dramatického díla vyjadřuje vůli po životě. Symfonický orchestr San Francisco řídí Herbert Blomstedt.

0: symfonii číslo 4 opus 29 Karla Nielsena hrál Symfonický orchestr San Francisco, který řídil Herbert Blomstedt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean France proslul svými skladbami pro dechové nástroje a jejich kombinace se smyčci. Tady je jeho divertisman pro fagot, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Gaudier Ensemble.

0: Divertisman pro fagot, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas Jeana Francéze hrál Gaudier Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Italský barokní skladatel Tommaso Albinoni komponoval především opery, kolem 50 titulů pro rodné Benátky. Ve 20. letech 18. století působil v Mnichově a už předtím pro Vídeňský dvůr na počest manželky císaře Karla VI. Alžběty zkomponoval nikoliv operu, ale pastorální slavnost pro solové hlasy a orchestr s názvem Zrození Aurory. Objevují se tady Dafne, Zefiro, Flora, Apollo a Peneo a domlouvají se, jak oslavit narozeniny bohyně úsvitu Aurory. Zpívají June Anderson, Dafne, soprán, Margarita Zimmermann, Zefiro, soprán, Suzanne Kláre, Flora, soprán, Sandra Brown, Apollo, alt a Yoshihisa Yamai, Peneo, tenor. Orchestr solisty Veneti řídí Claudio Simone.

0: Dozněla pastorální slavnost pro solové hlasy a orchestr s názvem Zrození Aurory Tomaso Albinoniho. Zpívali June Adelson, Daphne, soprán, Margarita Zimmermann, Zephyro, soprán, Suzanne Clark, Flora, soprán, Sandra Brown, Apollo, alt a Yoshihisa Yamai, Peneo, tenor. Orchestr solisty Veneti řídil Claudio Simone.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A teď ještě Puškinův valčík Sergeje Prokofjeva v úpravě pro dva klavíry. Hrají Sergej Babajan a Marta Argerič.

0: To byl Puškinův valčík Sergeje Prokofjeva v úpravě pro dva klavíry. Hráli Sergej Babajan a Marta Argerič.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Jean France, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jean Sibelius, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven a Antonín Dvořák. Na úvod zazní Musique de cour, cyklus tanečních skladeb pro flétnu, housle a klavír, jejichž autorem je francouzský skladatel Jean France. Hrají Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

To byl cyklus Mizik de Cour Jeana Francéze. Hráli Roman Novotný flétna, Jiří Pospíchal housle a Ivo Kahánek klavír.

Symfonii číslo 3D dur napsal Franz Schubert během 3 měsíců roku 1815, krátce po svých 18. narozeninách. Za Schubertova života tiskem nevyšla, stejně jako ostatní jeho rané symfonie. Objevila se až v prvním vydání kompletních Schubertových děl v roce 1884. Chamber Orchestra of Europe řídí Nikolaus Harnoncourt.

Violovou sonátu C-moll napsal Felix Mendelssohn Bartholdy, sám vynikající houslista a violista, ve svých 15 letech. Za jeho života nevyšla tiskem, objevila se teprve v roce 1966 a zůstala bez opusového čísla. Hrají Hiyori Togawa, viola, a Lilith Grigorian, klavír.

O své symfonii číslo 2D dur opus 43 Jean Sibelius prohlásil, že je to konfese jeho duše. Komponovali částečně v Itálii, krátce po úspěchu své Finlandie. Premiéra se uskutečnila v Helsinkách, dirigoval sám autor. Na našem snímku hraje Lachte Symphony Orchestra, provedení řídí Osmo Venske.

Symfonii číslo 2 D dur opus 43 Jeana Sibelia jsme slyšeli v provedení Lachty Symfony Orchestra, který řídil Osmo Venske.

Některá Mozartova díla byla ve své době tak populární, že vznikaly jejich verze pro komorní ansámbly. Patřila k nim i symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 zvaná Jupiter, kterou pro flétnu, housle, violončelo a klavír upravil Mozartův žák a klavírní virtuos Johann Nepomuk Huml. Hrají Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle a Martin Rummel, violončelo a Roland Krieger, klavír.